0: temná, vlož do skály, kamená sluj, válej kameny, jasný věz, stíny v pustinách, tiskni do plátna, pečeť v kameni, hřeby z masa ven, praskaj okovy, prožij věčnej sen, z očí blesky jdou, drtěj prostory, strach země před výbuchy srdce, stíny na mostcích, bezmocný přibití ruce, zraj ohnivej vzduchu, popravčí řevy, kvílení supů, šeptající zpěvy, vodopád ohně, plamen vody, třese se tělo, trhej z mozku plody. Místo návratu, místo masek všech, místo smrti, kopni prázdnej stech, z mozku leze had, zadrž temnej pád. Místo popravy, místo krve, místo octa, odval kameny, místo dřeva, místo plátění, místo vichrů, místo života, světlo drtí čas, místo věčnosti, místo boje, z mraků padá hlas, místo masek všech, místo návratu.
1: WZBC would like to encourage our listeners to take care of our planet. More than 200,000 tons of waste is thrown out in the Boston area each year. Lend a helping hand by taking your cardboard, glass, and plastic out to your recycling bins each week. To recycle electronic items like batteries and computers, contact the City About Boston's recycling drop-off events at 617-635-7573. Thank you for helping WZBC Newton keep the earth clean and green.